0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hit.

Jazz. Radio Jazz. Milujete. Rádio Čas.

0: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete. Nosím černý.

0: www.fireprout.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. www.fireprout.cz

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Radio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čarujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markízy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Čas. Rádio Čas.

0: moje.cz a jedeš dál.
1: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
2: Optika Patria v centru Mýsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
5: Film Time. Na Rádiu Čas.
6: Vítám všechny posluchače u nového vydání pořadu Film Time. Dneska mám pro vás takové zajímavé téma. Filmy během jejich natáčení se moc nemuseli hlavní herci, ale na výsledku to rozhodně poznat nebylo. No, jednoduše dokázali vše udělat plně profesionálně. Třeba u romantických filmů se tak nějak očekává, že to mezi hlavní dvojicí bude jiskřit. Ale bacha, i tady to nemusí fungovat. Třeba jako na place filmu Romeo a Julie z roku 1996. My lips, two blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch.
7: Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrim's hands do touch.
6: Na place sice ikonická dvojice milenců, ale v reálu to moc mezi Leonardem DiCapriem a Claire Denis nefungovalo. Vlastně se úplně ignorovali. Claire bylo v té době 16 let a s hraním vlastně začínala a brala všechno velmi vážně. O 5 let starší DiCaprio si údajně ze všeho dělal srandu a choval se až moc dětinsky, což jí velice vadilo. Podle Lea byla zase mladá herečka až moc upjatá. No, tato zkušenost byla údajně také jeden z důvodů, proč Claire Denis odmítla hrát v Titaniku, opět po boku slavného kolegy. No ale ve filmu to poznat nejde a kariéry obou herců nakonec dopadly velice úspěšně. Takže konec dobrý, všechno dobré.
5: Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Další natáčení, kde to poměrně jiskřilo a rozhodně ne v dobrém, se týká filmu Kramerová versus Kramer, slavné drama z roku 1979. Hlavní role ve snímku stvárnili Oscaroví Dustin Hoffman a Meryl Streep. Jenže mezi herci panovalo opravdové napětí a zejména ze strany Dustina Hoffmana se jednalo o překročení určitých mezí. Sám se v té době potýkal s rozvodem a emoce promítl do svého metodického herectví.
2: Hey. Hey, enough, all right? What are you doing? Where are you going? Come on, just tell me what I did. That's all. Just tell me what I did that's so
3: not
2: terrible.
3: You, it's not
2: then
3: you.
2: What is it?
3: It's me, it's my fault. You just married the wrong person, that's all.
2: Okay, let's just go inside. Please.
3: I can't, I tried.
1: Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, co všechno mu tenkrát prošlo. Hned druhý den na place dal herecké kolegyni facku bez jejího vědomí a souhlasu. Skutečné emoce se s ní pokoušel dostat mimochodem také tím, že jí šeptal do ucha jméno jejího zesnulého snoubence. A nebo opět bez vědomí Meryl Streep rozbil skleničku těsně vedle její hlavy. Dustin Hoffman později uznal, že to bylo opravdu přes čáru, ale oba herci spolu už nikdy nespolupracovali.
0: Filmtime na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Jeden z nejslavnějších filmů z kategorie takzvaných buddy movies je bezesporu Poslední scout. Tenkrát se to ideálně sešlo. Bruce Willis ve vrcholné formě, ideální parťák Damon Wayans, no a to samé můžeme říct o scénáristu Shaneu Blackovi. Jenže když vezmete ega těchto lidí a k tomu přihodíte nekompromisního producenta Joela Silvera a tvrdohlavého režiséra Tonyho Scotta, vznikne jedno z nejproblematičtějších natáčení 90. let. Jak se říkalo, prostě až moc alfa samců na jednom místě.
2: Čau. Seš nula.
3: Nikomu to neřík.
2: Ta mi řekla Kory, řekla, že seš nula.
3: Klídek, mladý, nikdo ti do ní nedělá, já ji budu jenom chvilku hlídat.
2: Cože, ty děláš ochránku nebo tak něco?
3: Jo, tak něco. Nemáš sirky?
2: Ne.
1: Willis a Wayans se vyloženě nesnášeli a když zrovna neběžely kamery, vůbec spolu nemluvili. Shane Black zase nebyl spokojený s tím, že se až moc přepisuje jeho scénář. A to byla práce hlavně Willisa a Silvera, kteří se snažili obcházet i slavného režiséra Tonyho Scotta. No a ten musel točit jiné scény, než chtěl, pod výhruškou vyhazovu. Sám se později Silverovi pomstil v jiném filmu, když napsal roli šíleného producenta. Přesto všechno je Poslední scout kultovní záležitost, kterou budu já vždycky všem doporučovat.
0: Film Time na Rádiu Čas. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Na rádiu Čas.
1: Úvodu jsem zmínil Romea a Julii, kde to na place mezi hlavními hrdiny poměrně jiskřilo, ale ne v dobrém teda. No a podobně na tom je i jiný slavný romantický film Hříšný tanec. Patrick Swayze a Jennifer Grey se potkali už během natáčení Rudého úsvitu a zrovna dvakrát si nesedli. Takže když měli spolupracovat tady, radostí do vzduchu asi neskákali. Během natáčení se pořád hádali a odmítali spolu trávit čas mimo práce před kamerou.

0: Na konci musel až režisér Ardolino pustit kamerové zkoušky, aby je přesvědčil o vzájemné chemii a že to prostě fungovat bude. Vzájemnému vztahu asi nepomohlo ani náročné natáčení. První den byla na place teplota až 49 stupňů a třeba slavný nácvik v jezeře zase točili v říjnu, kdy byla voda úplně ledová, takže z extrému do extrému. Jo a mimochodem, slavnou hlášku Baby nebude sedět v koutě Patrick Swayze vyloženě nesnášel a měl problémy opakovat. Ale i tady se všechno zvládlo s naprostou profesionalitou a Hříšný tanec je dodnes obrovská klasika.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Když se to na place vyostří, často jsou zatím velká ega. No ale někdy se k tomu přihodí i velké svaly a dojde k poměřování bicáků, charizmatu a schopností. Během natáčení Rychle a zběsile 8 došlo ke konfliktu mezi Vinem Dieselem a Dwaynem Johnsonem. Diesel se považuje za takového otce a majitele celé filmové série. A tak situa tam dělá, co se mu zachce. Na natáčení tenkrát chodil pozdě, což Johnson, známý svým profi přístupem, veřejně kritizoval. No a tohle ego Vina Diesela neslo hodně těžko.
2: Toretto, you're under arrest.
3: Arrest? I don't feel like I'm under arrest. How about you, Brian?
4: Nah, not a bit. Not even a little bit.
3: I'll just give it a minute. It'll sink in.
1: Oba herci se nakonec odmítali potkávat, takže když se natáčeli společné scény, jednoduše se s každým snímali odděleně a až díky trikům se herci octli vedle sebe. Dwayne Johnson tak v následujícím pokračování chyběl, ale litovat toho nemusí. Sám natočil úspěšný spin-off, oproti Vinu Dieselovi další úspěšné filmy, no a podle všeho se do závěrečného dílu stejně vrátí. Tohle byl tedy Film Time věnovaný hercům, kteří se během natáčení neměli rádi. Já doufám, že mezi námi je to všechno v pohodě a proto se budu i v příštím týdnu těšit u dalšího dílu.
0: Film Time na Rádiu Čas. Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

0: Porazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: Přátelé, nevím, jak to máte vy, ale u mě, když jdu do práce, tak to klasické nedělní ráno vypadá úplně jinak, když do práce nejdu. A když do práce nejdu, jo, a možná jste na tom úplně stejně, tak se probudím. Chviličku koukám do stropu, to asi máme úplně všichni stejně, potom přemýšlím, že jo, co si dát ke snídani, kafe určitě. No a pak si řeknu, že vlastně neděle je takový krásný den, kdy člověk vůbec nic nemusí spěchat, nic se neděje, můžete se válet v posteli a to mám strašně rád. No a možná jedinou nevýhodu má neděle a to, že po neděli je vždycky pondělí. Jo, ale já nezůstanu u těch nevýhod, ale naopak je tady výhoda, protože se mnou dneska ve studiu kolegyně Inuš. Ahoj.
1: Ahoj Aleši.
0: Ahoj, sválně, jako tebe vypadá to nedělní ráno, když nic nemusíš.
1: No tak já, když nic nemusím, tak u mě to není práce, ale škola, takže od té školy si ráda odpočinu. Vstávat na 7, to víme všichni, že není fajn. Takže já si v neděli opravdu ráda pospím a potom, když mám čas, tak si ráda připravím nějakou tu dobrou snídani. A ty víš, že jsem na sladké, takže většinou nějaké lívance, palačinky, něco takového. S tím u mě neuděláš chybu.
0: Já si nedovedu představit neděli, že bych šel na lívance, jakože já musím být něco strašně rychle, kousek nějaké buchty, rolík, jo, ale že bych něco připravoval, ne, to moje žena má takovou trpělivost. Tak jo, dejte si kafe, zesilte rádio, zahoďte starosti z rádia Čas, hity, které milujete. A tohle vás určitě bude zajímat, kolik už se vybralo na malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou. Jakou částkou jsme mu už ve sbírce pomohli? Za chviličku na to mrkneme, ale teď si dáme hity, které milujete a ještě stále dobré ráno. Jo, radši dobré ráno s časem.

0: to dobře víte, to hodně dobře víte, že od úterý do pátku probíhal na Rádiu Čas moderátorský maraton se sbírkou pro malého Páťu, který trpí, a to také dobře víte, mozkovou obrnou, takže jsme mu pomohli částkou, jo, ale teď ta částka, já jsem se před malou chviličkou díval na náš účet pro malého Páťu a tam je to už velmi sympatické. Takže Inouš, já teď tě poprosím, aby se podívala na konto a kolik tam máme vybráno.
1: Tak prosím tě, Aleši, je to přesně 467 642 korun.
0: Wow, tak já tady zatleskám. Přátelé, nic nekončí, jedeme dál. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a zapojit se stále můžete. Takže rád připomenu, že ten QR kód i číslo sbírky je na našich webovkách, jo? Mrkněte na to. Já držím palce k tomu, aby v pondělí ráno, jo? Jenuž, jo? Přišli Lenča a Ráďa tady k nám do studia a prostě ten první vstup by jako zněl nějak takhle, jakože máme pro vás fantastickou zprávu, protože na kontě pro malého Páťu je 500 tisíc korun. Takže držíme palce. Jak jsem říkal, nic nekončí, do sbírky pro malého Páťu se můžete zapojit, přispět. QR kód i číslo účtu na našich webovkách. Rozkliknete moderátorský maraton, více informací a tady všechno najdete. Takže velké díky úplně vám všem. Jinak hezké nedělně dopoledne, ke snídani, pokud snídáte, a to vám tady si nož určitě závidíme.
1: Přesně tak.
0: Jo, že by si představit teď takové snídaní do postele, že ses tak jako odhrabala z té postele a teďka snídáš kávičku.
1: Hned to tam mít, že u postele, to by
0: tam,
1: bylo něco.
0: Je to tam, no. Tak víš co, zkusit tipnout, jak vypadá klasická japonská snídaně.
1: Japonská snídaně.
0: No.
1: Tyjo, já mám pocit, že oni tam hodně jedou ty knedlíčky. Nejedou tam ty knedlíčky, něco nějaké jako menší knedlíčky na sladko?
0: Tak víte
1: smátou,
0: co, víte co, i ty, počkejte si, za chviličku to víte. Tak a jak jsem říkal, ke snídaní dobrou chuť a možná i hity, které milujete právě teď z času.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
4: Radio Čas.

0: to uděláš.
1: Takže Aleš a také Inuš s vámi na Rádio Čas. Inuš, někdo říká, že snídaně je grunt, někdo říká, na snídaně nemám čas, radši si přisvím. Jak to máš přes týden, jako snídáš nebo nesnídáš, stíháš, když jdeš do školy?
2: Hele, dlouho jsem měla období, kdy jsem nesnídala, protože pro mě opravdu jako na začátku dne hned do sebe něco natlačit nebylo úplně příjemné, ale teď, jak zase začal semestr, začala jsem chodit do školy, tak je to nutnost, protože potom přijedeš asi třeba 4 hodiny v kuse v učebně a prostě si nedáš nic, takže jasně. Já opravdu teď už snídat musím.
1: A když je člověk hladový, takže je zlý.
2: Tak se hůř učí, ano, a je zlý, přesně tak.
1: Víš co, pojďme se podívat do světa, jo, sválně se by nám to sedlo, jo, ranní talíř může vypadat úplně všelijak, tak třeba Japonsko, jo, na snídaně, jo, a to bys neřekla, rýže, polévka, ryba, co?
2: Rýže, polévka, ryba. Tak rýže, to jsem byla s těmi knedlíčky úplně vedle, Aleši.
1: Do toho bych nešel, tak Angličani, jo, vejce, fazole, klobása, toast, to všichni známe, anglické snídaně, tak co?
2: To už je trošku lepší.
1: Já bych možná nemusela ani obědvat, protože to máme vždycky na horách, to se vždycky najíme ráno a potom až někdy večer, protože není hlad. Francie, jo, tak co tady mají Frančíci? Pečivo, kafe, jo, elegantní, kafe. Jednoduché, žádné drama.
2: Já jsem se bála nějakých žab, čověče. Si to dali hned na snídani, to naštěstí ne.
1: Žabožrouti. Turecko, jo, Turecko. Snídaně je skoro společenská událost. Sýry, olivy, vejce, pečivo, zelenina.
2: Ty, to zní tak jako honosně,
1: jo,
2: co
1: jo,
2: říkáš?
1: Jo, co? Myslím, že bychom to stihli připravit ráno, když...
2: když člověk spěchá.
1: Na poslední chvilku, ano, koupelna. Brazílie, pečivo, ovoce, sýry, vejce a hlavně kafe.
2: To už zní jako přijatelně, si myslím, stihnutelně.
1: A teďka Amíci, to je tady trošku složité, oni mají jednu zásadní vlastnost snídaně, že to je taková myšma, že prostě poznáte, že jste snídali, je to úplně jedno, co. Tak sválně, do čeho by si šla?
2: Tyjo, já asi do té Anglie, kromě teda klobásy, protože já nejím maso, ale jinak si myslím, že tam by to mohlo fungovat. Co ty?
1: Mě by stačila Francie, pečivo, kafe, jo, to by mi úplně stačilo. Takže klidně třeba napište na náš Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, co právě teď snídáte, napište, my tady ano, zatlačíme ty chuťové buňky,
2: ano,
1: sladké, slané, zdravé, vydatné, nebo jenom kafe. A já budu servírovat, a to dobře víte, hity, které milujete. No a za chvilku víte, kdo ze slavných, jo, my budeme brát do ruky kalendář, slaví. Tak udělejte si to kafe, počkejte si na to a zůstaňte s Rádiem Čas. Teď je ty, které milujete.
3: Rádio Čas.

Radio Čas. Které milujete. Které milujete. Radio Čas.

0: Tak platí Aleš a také Inuš, vaši parťáci na dnešní víkendové dopoledne. Inuš, kdy jsi byla naposledy na takové pořádné narozeninové oslavě?
1: Narozeninová oslava. No tak myslím, Aleši, že pořádná narozeninová oslava byla letos v květnu, kdy moji rodiče slavili dohromady 50. Taťka už teda měl 50 před rokem, takže to bylo 50 plus 50 plus 1, ale na to už se nikdo neptá. Byla to opravdu velká party a moc jsme si to všichni užili.
0: Tak a na tu party vás teďka pozveme, protože třeba seriálový herec Pavel Řezníček dneska slaví kulatiny. Je to rovná 60. Letí to, pozor, letí to, syn Ivety Bartošové Arthur Schneidl má dneska 30. A tohle musím zmínit, protože herec Luke Perry, který se proslavil rolí Delena, je to úspěšný seriál, všichni víme, nebo my starší víme, Beverly Hills 90210. Se směješ, viděla jsi to někdy?
1: Neviděla, Aleši, neviděla, bohužel zklamu tě, tohle mě úplně minulo.
0: Jo, co takhle, jakože máš za seriály teď?
1: Seriály, teď se těším, v prosinci vyjde seriálové vydání Harryho Pottera, takže přátelé, jestli jste milovníci Harryho Pottera, a myslím si, že Aleši teď na podzim se to hodí, tak určitě se můžete těšit.
0: Já jsem byl v Praze, je to nedávno, na výstavě Harry Potter, bylo to fajn, takže ještě ten Luke Perry, on by dneska oslavil, ano, už není mezi námi, rovnou 60. Tak my jsme ještě jednou se k tomu vrátě měli Beverly Hills, Brandna, Dylana, Kelly, my jsme řešili s kým, kdo chodí a tak dál. A vy dneska ta generace, že jo, co máte? Internet, že jo?
1: Internet, Instagram hlavně, no, tam jasně, se to všechno řeší.
0: Tam se to všechno řeší. Tak gratulace k svátku, podívej se do kalendáře, máš ho vedle sebe, kdo?
1: Tak, Aleši, dneska je to mužské jméno na A a není to Aleš. Je to Andrej, takže všem Andrejům přejeme všechno nejlepší k svátku a dalšími variantami jsou třeba Andreas nebo André, takže pokud někoho takového znáte, určitě napište.
0: A já to řeknu takhle, pokud dneska budete cokoliv slavit, jo. Úplně cokoliv slavit, tak ať to stojí za to. A stojí za to i muzika, to jsou hity, které milujete z Rádia Čas.
2: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas je s vámi, také Inuš a Aleš, přeji hezké dopoledne. No moc tady nevidím za okno, protože tady máme závěsy, ale i přesto přes ty závěsy tady krásně sluníčko nám svítí do studia, takže dneska se určitě za okny rodí krásný den a já to potvrdím, protože dneska na obloze oblačno, místy přehánky, místy i polojasno, ale poměrně teplo. Pokud vyrazíte na výlety, tak máme tady, nebo mám tady napsáno až 18 stupňů. Zítra tady v pondělí oblačno až polojasno, ráno 7 až 2 stupně, tak už bude hodně zima a odpoledne potom 13 až 15 stupňů. A pozor, pokud chcete vědět, co má Milan Gelnár v dnešní horoskopech, tak za chviličku to víte. Určitě si na to počkejte. A jdeme zpátky na hity, které milujete. Hezké dopoledne.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, byli jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, ale vy voláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio

0: Jenuš, také Aleš, vaši víkendoví parťáci na Rádiu Čas. Jenuš, já jsem teď trošku přemýšlel, jak vykreslit nedělní dopoledne. A tak možná na tom budeš úplně stejně. Ona měla by to být pohodička, dobrá kávička, žádné starosti, jestli by to teda šlo. Mm-hmm. Plná letnice, pohodlný gauč, nikam nespěchat.
1: Pobavila mě plná letnice, to sedí, to je ideální.
0: Tak z filmu, že jo, to asi neexistuje. Hele, nezeptám se na ideální víkend.
1: Dobře.
0: Ale mě by zajímalo, kdy jsi měla naposledy možnost se nudit, krásně se nudit. Prostě.
1: Tak to ti, Aleši, řeknu úplně přesně. Na vysoké škole to funguje tak, že i když chceš, tak opravdu někdy nezvládneš dávat pozor. Někdy to opravdu ten vyučující říká tak, že se prostě nudíš. Takže konkrétně to bylo teďka v pondělí, já vím, že bych to asi říkat neměla, ale někdy se opravdu nedá poslouchat a ten člověk z tebe tahá neuvěřitelné množství energie, ale zároveň na té přednášce musíš být, jo? Protože nemáš třeba povolenou absenci, takže sedíš tam a nudíš se. Tak a nic jiného ti nezbývá.
0: Tak si tam takový trošku mimo mě, ale prý se to počítá. Prý by to mělo být alespoň minimálně, já nevím, 15 minut denně, že, by, mm-hmm. že prostě mm-hmm. jako se sedneme a nudíme se a nic neděláme. Tak ať se vám to třeba dneska daří. Hele, v jakém znamení ses narodila?
1: Já jsem ve znamení Panny.
0: Sedí to?
1: Já bych řekla, že to sedí tak z poloviny. Jsem hodně pečlivá a mám smysl pro detail. Taky ráda lidem pomáhám, ale jedna věc, co u mě taky sedí, je analytické myšlení. Ale tady ti řeknu, že když se to spojí ještě s mým perfekcionismem, tak to není vůbec nic jednoduchého. Takže tak.
0: Těžké. Hele, já jsem kozoroh. Můžu říct za sebe, že to absolutně sedí. Jo. A říkám to taky proto, že za chviličku je tady s námi takový expert na horoskopy Milan Gelnár, tak se na to určitě počkejte, protože sebou přinese to, jak to bude vypadat s námi příští týden, tedy v rámci horoskopu. To vám nesmí ujít. Zůstaňte s Rádiem Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. No, nevím, jestli to máte podobně, ale já, když přijde Milan Galnár z horoskopy a jsem třeba u rádia, tak okamžitě jde volume doprava a já mám takový pocit, že se to často vyplní, to, co říká. Nedávno mám tady takový příběh, taky jsem hrál na jedné oslavě a přišla řeč právě na Milana Galnára i na slova. To není možné, jak to funguje. On se vždycky trefí, tak skválně, jestli to opět vyjde. Milane.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne by měl proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme u mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Střed týdne by už měl být příjemnější. Zdobit by nás měla akčnost a dynamika, což bude důsledek zvýšeného přísunu energie. Problémy budou především v milostných vztazích. Konec týdne bude zase o něco dramatičtější. Na pořadu dne bude opět rozbouřené prožívání emocí provázené jejich výbušnými projevy. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnár.
1: Rádio Čas.

0: naší ulicí.
1: Taky Nuž a také Aleš jsou s vámi na Rádio Čas. I Nuž, ten úžasný příběh moderátorského maratonu Rádia Čas je od pátku v cíli. Ale pozor, sbírka, kterou můžete podpořit malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou, pokračuje. Aktuálně na kontě podpory pro Páťu, a já tě teď poprosím, aby se podívala na konto, kolik tam máme, kolik se již vybralo.
2: Tak teď tam přesně máme, trošku už se to zvedlo, zase 468 142 korun.
1: Co, hecneme se, bude tam ta pětistovka.
2: Já doufám, že jo.
1: Já si to taky myslím. Takže můžete se stále zapojit a Páťo podpořit, děkujeme. A možná nevíte třeba jak přes ty webovky, kde rozkliknete moderátorský maraton, více informací a tam je QR kód a je tam také číslo konta. Takže pokud máte tušku a papír po ruce a nechtěli byste třeba na ty naše stránky, tak já tě poprosím velmi pomalu, aby si řekla číslo konta
2: ano,
1: pro Páťo.
2: Ano, zapište si 2 1 0 0 8 3 9 2 9 1 lomeno 20 10.
1: Tak jo, tak děkujeme moc už dopředu. A přátelé, ve středu byl také den otevřený dveří, zastavil se i posluchač Olin z Kopřivnice a na druhý den tady ke mně volal do studia a já jsem říkal: Oline, dobře, to si řekl teď my, ale prosím tě, řekni to ještě jednou, já to natočím, protože tohle stojí za to, abychom to všichni slyšeli.
3: Já vás zdravím, tady je Olin z Kopřivnice. Před chvilkou jsem slyšel, jak jste, tak bych řekl, uzavírali nebo zhodnotili tu celou akci pro toho Páťu. Já osobně jsem přirovnával tady to uměleckému dílu. Radim vždycky říká klobouček, já říkám veliký klobouk, protože ten váš orchestr, ta vaše skupina tam, těch moc lidí, kteří tam byli, viděl jsem to, jak jsem tam na tom dnu otevřených dveří, takže bych to přirovnal, jako umělci jste prodávali to svoje, měli jste před sebou ten velikánský klobouk, který bych pozlatil a lidé do toho klobouku přispívali. Takže opravdu velikánský dík a ta částka, která byla řečena naposledy, mi vyrazila dech. Takže já opravdu ze srdce, a říkám to otevřeně, v případě, že budete opět něco takového dělat, zapojím se samozřejmě vždycky a rád. Přispěl jsem i tentokrát, takže tak jako velikánská...
1: Ano, Oline, my moc děkujeme a na kontě je aktuálně 468 142 korun a platí naše webovky, tam je QR kód a také číslo účtu, kterým podporujeme. Tak díky moc za to. Zpátky muzika, zpátky hity, které milujete, a Jindřiško, ještě otázka na tebe. Tipni se, kdo zahýbá více, muži nebo ženy? Já už odpověď mám dopředu, no. Samozřejmě.
2: Já.
1: No, kopej za svůj tým.
2: Kopu za svůj tým, ano, odhadl jsi to naprosto přesně, jako kopu za svůj tým a asi teda řeknu muži, no, ale bojím se, co přijde, bojím se, co řekneš.
1: Tak si na to počkejte a bojte se, jo. Hity.

0: které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho
0: zvát. I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Tak stále platí Aleš a také Inuš, to jsou vaše parťáci na dnešní dopoledne. Inuš, já už jsem to trošku nakousnul, teď tady mám před sebou takový průzkum a tak mi to někde až hlava nebere, jako co se dneska všechno dokáže zkoumat. Kdo zahýbá více, jo, jestli muži nebo ženy? Jo, ty jsi už měla svůj tip,
1: já
0: že?
1: Já už jsem měla svůj tip, ano.
0: Říkala jsi muži, samozřejmě jsem pochopil. Tak ale já tady mám ten žebříček tak trošku jakože specifický, je to podle povolání, jo, kde v tom povolání to tak trošku jakože jiskří více, takže zkusit tipnout, jo, to povolání, kde se zahýbá, je ta příležitost tomu zahnutí víc než, no.
1: Hele, tak u
0: mužů. Takže ženské první.
1: Dobře, no. Takže ženské, tam by to mohlo být nějaké místo, jako třeba obchod nebo pošta, jo, kde ti chodí opravdu hodně těch zákazníků, jo, střídá se ti to tam doslova jako na běžícím páse,
0: no, tak poště, no.
1: Občas si tam něco jako tak vyhlídnout.
0: To okýnka, jo, hele, slyšel by bylo, abyste čas. Dobře, jo, takže páté místo, pozor, prodavačky, čtvrté místo bankéřky, třetí místo zdravotní sestřičky, druhé místo právničky, jo, a první místo sekretářky.
1: No to mě mělo napadnout, to se nabízí.
0: Jo, to je v těch filmech.
1: Tak známe vždycky, to z filmu, jo, ano, jasně, teď jsem to chtěla říct.
0: Tak víš co, teďka tvůj tip na muže, já bych ještě možná předtím řekl, že show business tam není, jo? To
1: dobře.
0: Jsme z obliga. Takže u mužů, tak to povolání, no.
1: Tak u mužů mě napadají nějací, co mají jako hodně zákazníků, typu jako instalatér, nebo nenadarmo známe pojmenování hodinový manžel, jo. Že jo? To už se tak.
0: Dobrý den, paní, do vám zpravit. Poledne.
1: Paní,
0: ano, paní otevře v župánku. Tak vlastně, jestli se strefila, jo. Takže páté místo podnikatele, čtvrté místo architekti, třetí místo bankéři, takže se mi to moc nezdá, jo. Druhé místo finanční poradci a první místo inženýři, techničtí pracovníci, konstruktéři a tak dále, tak dále.
1: No, aha, no? Překvapili mě ti architekti.
0: Mě taky, no, moc se mi tomu nechce věřit, no. Takže dámy, pozor na inženýry, jo. Pánové, pozor na sekretář. A pokud jste sekretářka a váš partner je inženýr, tak no, tady se Inuš neporadíme. No, tady neporadíme. Jdeme za muzikou. Hity, které milujete.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas, Sinuš a také Aleš, hezké dopoledne tady od nás ze studia Rádia Čas. Jak to bude za okny, možná se chystáte na případný nedělní výlet, takže jak se oblíknout. Dneska na obloze oblačno, místy polojasno, ale poměrně teplo, naměříme až kolem 18 stupňů. Zítra tady v pondělí se lehce ochladí, vidím tady 13 až 15 stupňů a po ránu už celkem chladno 2 až 7 stupňů. Tak určitě si s námi také počkejte na novinky v Moravskoslezském kraji, co je nového, víte za chviličku a bude 11.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
1: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
2: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
7: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
8: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
10: Jsme dopředu, s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
9: Ale prosím, a teď to děláme oba.
11: Jo, ale to neříkám.
10: Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, tak jsem, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
9: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
12: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
8: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování z dušných zámků. Malování.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Lásky nás.
1: Pohodovou neděli s Rádiem Čas a já k hitům, které milujete, které za vámi budu za chviličku posílat, přidám i, jak jsem slíbil, novinky z Moravskoslezského kraje. Ale více už kolegyně Marcela Fabiánová.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
3: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Hlučné a naftové vlaky na Jesenicku brzy vystřídá moderní ekologická flotila. Moravskoslezský kraj už teď plánuje velkou proměnu železnice a začíná hledat nového dopravce. Hlavní podmínkou obřího tendru je nasazení bateriových vlaků šetrných k přírodě. Více podrobností nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Morávky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Pradědem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
3: Zajímavostí je, že tyto vlaky ušetří obrovské množství nafty. Každý rok díky nim z jesenické přírody zmizí tisíce tun z plodin a cestující navíc pojedou v úplném tichu.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
3: Moravskoslezský kraj má své peníze pevně pod kontrolou a do oprav škol nebo silnic posílá o čtvrtinu více peněz než loni. Krajská pokladna je po prvním půlroce v plusu a podle hejtmana Josefa Bělici region hospodaří stabilně a bez výkyvů.
5: Veřejné finance Moravskoslezského kraje jsou podle mého názoru ve velmi dobré kondici. My jsme probírali stav rozpočtu za období 1 až 8 2026. Ta data tam padla. Celkové plnění rozpočtu je podle předpokladu i podle zpráv, které jsme předkládali od agentury Moody's. Krajské finance jsou pod kontrolou, jsou dobře řízené a ten výhled je velmi stabilní.
3: Zajímavostí je, že díky této finanční stabilitě mají krajské nemocnice, školy i sociální služby garantovaný stálý přísun peněz, což jim poprvé po letech umožňuje bezpečně plánovat velké investice a to na dlouhou dobu dopředu. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.

0: Inuš a také Aleš jsou s vámi, hezké dopoledne, to nedělní s Rádiem Čas. Já tuším, Inuš, že to bylo v pátek, na mě vyskočila informace, medvěd v Beskydech. No chodíme tam, že jo, tak člověk se hned podívá a začne, začne že zkoumat, jako potkám ho, nepotkám ho. Slyšela jsi o tom?
1: Ne, Aleši, neslyšela, teď jsi mě jako naprosto dostal a začínám, no necítím se teď úplně komfortně.
0: Tak pozor, nejnovější zpráva, jo, kterou jsem našel, tak se týká právě, je to okolí Nýtku na Třinecku, takže tady opatrně. V Tátrách nám radili, když jsme, tuším, že to bylo Tatranské pleso, Popradské pleso, jak jsme šli výstup, jako co na medvědy platí, tak já mám nastudované, tak já to za chviličku takhle jakože řeknu, když půjdete do Beskyd, kdyby náhodou, tak co dělat, jo. Ale je tady červeně napsáno, jako co má nejradši medvěd, jo.
1: Co má nejradši medvěd.
0: No, co myslíš, jakože co?
1: Co má nejradši?
0: No, chutná. No dobře, nebudem to protahovat, moderátorky. ale teď vážně, co nám ještě radili před výstupem na Popradské pleso, a to by mě nenapadlo, že žádné parfémy do lesa, jo, medvěd je zvědavý a chce vědět, co to voní a že to ucítí na kilometry, prostě když budete vonět, tak on je doopravdy zvědavý, jo, tak tohle medvěda přitáhne. Potom nám říkali, že ho zažene křik, jo, řvát tady nebudeme do mikrofonu.
1: No to ne, to
0: a nebo když si dáme, máme bundu, jo, nebo cokoliv máme, deku, tak když si to dáme jako transparent, jo, takhle zkus roztáhnout ruce.
1: Dáváme ruce nahoru,
0: ano. No, a máme tu deku, anebo to, tak on nás vidí jako něco obrovského. To by, no, nesmí si to by ho taky mohlo zahnat, jo?
1: Aleši, já jsem ráda, že nás teď posluchači nevidí.
0: Ale víš co, nejraději, já bych řekl, tak jako, jo, vzdálit se, vzít nohy na ramena, co jsi měla ze šplhu?
1: Ze šplhu? já to tady nechci prozrazovat, protože už jsem říkala, že mám ráda sladké, takže já nevyšplhám vůbec nic.
0: Hele, já jsem měl ze šplhu, já tuším, že to bylo 4 minus, z běhu to bylo na 4. Takže víš co, já bych to skončil takhle, jo? Taková ta tečka, že my jsme přesně ten turista k obědu. Jo?
1: Ano.
0: Nás medvěd potkat, tak prostě nemáme šanci. Tak za chviličku naopak pozveme na místa, kde vás to bavit rozhodně bude, tak je na to si počkejte a dáme si, a to vás taky bude bavit, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Přátelé, rád s Inuš pozvu na IFK European Korfball Champions, který se hraje od 16. do 24. října v Prostějově, o Trkovicích a také ve Zlíně, a více informací na korfball2026.cz. Takže na to mrkněte, pokud je to takzvaně vaše krevní skupina. A Inuš, byla jsi někde na Hlučínském jezeře?
2: Nebyla, Aleši, zklamu tě, já jsem se na Ostravsko přistěhovala teprve nedávno, takže ještě jsem neměla tu možnost, ale budu ráda za doporučení.
1: Hele, tak to bude pro tebe velká výzva, já s ženou chodím pravidelně, úžasné jezero, obejít toto jezero je kolem 7 kilometrů, takže to zvládne skoro každý. Pokud jezdíš na inlinech, jo, tak ta trasa lemuje vodu a jezero, tak má kolem 5 kilometrů, to se taky dá, jo. Ale víš co, my jsme to teďka vychytali asi tímhletím způsobem, že my si tam vždycky, když dáme tu, já nevím, tu sedmičku, nebo jedeme na brusle, my se natáhneme deku a máme nějaké jídlo sebou a my si tam třeba dáme večeři nebo svačinu, ale hezky takhle u vody, to ti šmakuje. To je prostě nádhera. Jinak v areálu také venkovní posilovna, lezecká stěna a pro děti trampolíny. Já tomu říkám ráj na zemi. A cesta k tomu, jak vyčistit hlavu. Doporučuji i tobě, že jo, s přítelem, co? Kdybyste tak jakože Štěrkovna?
2: Já si myslím, že tip na ideální rande je na světě.
1: Paráda. Tak a vy, pokud třeba nemáte na odpoledne nic, tak tohle vás určitě bude bavit. Jinak zpátky muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas. Zůstaňte s námi.
3: Rádio Čas.

0: skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, to mi nedovolí.
1: Hity, které milujete. Radio.

0: ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Well,

0: Rádio Časinuš a také Aleš Rádi budeme dělat společnost teď. Obloha v hlavní roli, takže dneska bude oblačno, místy polojasno, ale poměrně teplo. Naměříme až kolem 18 stupňů. Zítra tedy pondělí oblačno, polojasno, ráno 2 až 7 stupňů a přes den ano, ochladí se 13 až 15. Jinak za chviličku Zinuš prozradíme, kolik je na transparentním účtu pro malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou a jak Páťovi přispět, jak tento účet stále podpořit. Takže tyhle informace ode mě za chviličku, no a stále platí, že je tady poledne, takže to klasické, dobrou chuť ke všemu, co si na ten nedělní oběd připravíte. Tak ať chutná, i muzika, kterou za vámi budeme posílat, je přesně 12 hodin a z rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Mojepneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Ty byli psemi dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak jsme opět s vámi. Hele, pojďme jen už popřát originálně k nedělnímu obědu. Jo, já začnu, jo, tak ať makuje, jo, a ten odpolední šlofík, ať k tomu nechybí. Já tomu říkám taková ta poctivá udržba organismu. Co bys popřála ty k obědu?
1: Já jsem teďka, Aleši, úplně znetvořená tou školou, takže já bych popřála guten Appetit. Co ty na to?
0: Hele, mě by zajímalo, jestli u vás platí a u nás tedy ano, ta sladká tečka za obědem.
1: Ale u nás to platilo dlouhé roky, ale tak nějak postupně se v rodině všichni rozhodli, že budou najednou hrozně hubnout. Ale já strašně ráda vzpomínám na nedělní zákusky po obědě. Takže já se k tomu jako vracím ráda, ale ostatní už v tom bohužel se mnou nejsou.
0: Takže přátelé, pokud se u vás nerozmohl tenhle ten
1: nešvar.
0: Ano, tak klidně koláč, zmrzlinu, čokoládu, zákusek i medovník, ten miluju.
1: Tak,
0: miluju, anebo nějaký sladký oplatek, když už doma nic není, jo, ke kávičce, tak jo. Tak hlavně ať chutná, dobrou chuť k obědu a my se za chviličku Inuš podíváme společně opět na sbírku pro malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou. Transparentní účet stále, přátelé, funguje. A jak Páťu tedy podpořit a kolik je aktuálně na tomto účtu, víte za chviličku. Z rádia Čas dál, hity, které milujete, zůstaňte s námi.
2: Čas. Rádio Čas.

0: Víkendové rádio Čas a hity, které milujete, a ještě jednou obrovské díky vám všem, kteří jste podpořili sbírku Malého Páti, který trpí mozkovou obrnou. Transparentní účet stále funguje, nic není u konce. Účet stále funguje, takže můžete se zapojit a podpořit léčbu Páti. A teď to skvělé číslo od úterka. Až do dneška jsme spolu časáci Páťu podpořili touto částkou. Inuš, já to nechám na tebe, podívej se.
1: Je to 468 korun, 468 142 korun, Aleši, to je tak velká částka, že to ani nemůžu vyslovit.
0: Já ti to věřím, my jsme si tady s Inuš říkali, kdyby tam toho půl milionu třeba v pondělí ráno o ranní party bylo.
1: To by bylo.
0: strašně držíme palce, díky vám všem, a pokud byste se chtěli přidat a Páťo podpořit, stále platí na našich webových stránkách, je QR kód a také číslo transparentního účtu, takže děkujeme, protože vy, Rádio Čas a Páťa, rovná se to obrovské velké srdce. Moc děkujeme. No a pokud fandíte muzice, a já věřím, že ano, tak za chviličku povím, proč si dneska poslechnout Music Box Rádia Čas, který startuje po 14. hodině. Teď dál hity, které milujete.

0: Víkendové rádio čas je s vámi také Inuš a Aleš. Inuš, když se řeknou 90. léta v muzice, máš nějaké favority?
1: Co? No určitě Robbie Williams, Aleši.
0: Robbie Williams, jo.
1: To jsou hity, které jako sice ještě, já jsem se narodila později, takže to jsem ještě úplně nezažila, ale myslím si, že je to nadčasové naprosto a
0: je
1: mluví
0: to
1: ke mně do dneška.
0: Hele, 90. to si ještě nebyla na světě, jak jsi říkala, co se nosilo. Pamatuješ nebo dívala ses někdy, co se tahalo?
1: Dívala jsem se a musím říct, že se to vrací. Hlavně takové to jako hodně volné oblečení,
0: ano,
1: že si schválně vezmeš o několik čísel větší. Já to tak úplně nemám, ale sleduju, že se to jako hodně nosí. No.
0: Hele, víš, jaký je tam rozdíl, to, že jsme u pasu nosili Walkmana. Jo. To už ty nevíš, ani co to je. Jo.
1: No, pomalu ne, se přiznám.
0: A mobily ty první vypadaly jako mixer, jo. To by si se rozhodně do tašky nedala.
1: No,
0: nebo do nějakého batu možná. Hele, znáš třeba tuhletu písničku, ta v dnešním Music Boxu po 14. hodině zazní, protože dneska to bude 90. jízda, tak sválně. Co znáš, jo?
1: No jasně, jo. Když jsi říkal ten název, tak mi to nic neříkal, ale jasně, že znám.
0: Jasně. Hele, a úplně upřímně, jo, ale bez, jo, upřímnost, co? Jo, kdyby jsi mohla vybrat, teď na diskotéku, jo, a teďka máš, jo, ta devadesátková diskotéka, anebo bys mohla volit, já nevím, techno, housík, gramičky, co?
1: No tak to ti opět řeknu naprosto přesně devadesátkový styl, protože já na techno bych si nezatancovala to vůbec.
0: Nelžeš?
1: Nelžu, ne.
0: Umíš lhát?
1: No, úplně ne.
0: Tak jsme na tom skoro úplně stejně, ale skválně, kdo lže více, muži nebo ženy? Já tady mám zase takový ten zajímavý průzkum. I na to si počkejte, protože tam je podstata proč, jo? Proč muži lžou a proč ženy lžou. Tam se to liší, jo? Tak je na to si počkejte, je to zajímavé, to se vám budou oči točit. A my jdeme teď na hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi také stále Aleš a Inuš. Ono, kdo nelže, jak se říká, hodí kamenem. Muži nebo ženy, mám tady opět takový zajímavý průzkum, který nedávno vyšel. Kdo prý lže více, jestli tady my, muži anebo ženy. Dřiško, jak to vidíš, kdyby si směla tipnout?
1: Aleši, já tentokrát asi, no, dívky teďka úrady nepotěším, ale já si myslím, že možná my. Já jsem sice říkala. Já jsem sice říkala, že já osobně lhát neumím, ale co umím, je tak jako hrát si se slovy, že jako pořád říkám pravdu, ale nezní to tak dramaticky, jako kdybych to řekla naplno. Takže takové to jako slovíčkaření. Ale nevím, možná jsem úplně vedle.
0: Hele, to jsi mě trošku překvapila, protože já jsem chtěl říct, no, že jsem se ptal. Jo. No, ale víš, co se píše, je to zajímavé, že podle té nové studie my muži lžeme více než vy ženy.
1: Dobře. Jo.
0: Rozdíly se v tom, k čemu lhaní používáme. Takže zatímco vy, jo, jste na tom jinak, tak my muži využíváme lži více ve svůj prospěch, jo.
1: Aha.
0: A zase vy ženy častěji se snažíte ušetřit city druhých lidí. To, jak jsi říkala, že jako, že volíš ta slova, jako, že tak jako trošku balancuješ, aby si nemusela říct tu lež. Jinak píše se tady taky, když to shrnu, muži lžou v průměru třikrát denně. No, tak,
1: třikrát denně?
0: No, tak to je nějaká blbost, že? Tomu nevěřím, ženy dvakrát. No to už vůbec ne.
1: Teda to ti řeknu, to je.
0: No a je tady ještě taková zásadní věta, že nám mužům lhaní až dvakrát častěji. U vás žen tedy prochází a vůbec jakože ve společnosti. Hele, poznáš, když někdo lže?
1: Já ti řeknu, že nepoznám.
0: Ne,
1: Já jsem taková hodná, já všem všechno věřím, takže já to opravdu nepoznám, bohužel.
0: Tak. A kdybych řekl, jen už ty jsi od minulého týdne zhubla, schne ti to?
1: Ne, to bych myslela vážně, kdybych ti řekla.
0: Jo, tak neber to osobně. Ale já vždycky říkám, že lež má krátké nohy, ale když potkáte někoho, kdo s ní umí uběhnout maraton, tak je to těžké. Tak já to vidím na muziku, tady nebudeme lhát, hrajeme z rádia Čas hity, které milujete.
2: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas s vámi, Inuš, Aleš, jsme rádi, že u vás hrajeme. Teď pohled za okno, zítra tedy v pondělí oblačno až polojasno po ránu. Celkem chladno 2 až 7 stupňů a teploty odpoledne 13 až 15 stupňů. Chce už to mikinu anebo vundu. Tak možná si říkáte, kam dneska odpoledne po obědě, já bych věděl, nudit se rozhodně nebudete, tak na tenhle ten tip si určitě počkejte. Teď ale hity, které milujete a bude 13 hodin.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
6: Ty byli přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
5: Ale prosím, a teď to děláme oba.
6: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
5: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
7: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Je po 13. na rádiu čas s vámi, Inuš a Aleš. Hele, Inuš, představ si, jo, jakože by si na chviličku, že se to takhle jakože vyměníme, budeš na chviličku tedy moje přítelkyně, možná manželka, no dobře. Já ti řeknu tohle, tak lásko, nedělní oběd jsme zvládli, jo, teď je potřeba nechat tělo v klidu, zpracovat všechny ty dobroty. Pojďme si dát nohy na stůl, zavřeme oči, co by si řekla?
1: Aleš, v žádném případě, musíme využít volného dne toho krásného počasí, co tam dneska máme a někam vyrazit.
0: No. Jako kdybych slyšel svou ženu, ale úplně kdyby si mluvila z očí, jo? Ale já bych vám přál, abyste po nedělním obědě alespoň na chviličku byli chlapi, jo? Jo, to by změnila názor. Ale víš co, já jsem teďka chtěl na tobě schválně, ať přemýšlíš, kdyby jsi na chviličku, jo, mohla třeba na 24 hodin vyměnit pohlaví, teda, že bys byla na 24 hodin mužem, co bys udělala jako první?
1: Tyjo, mě vždycky fascinovalo, jakou máte sílu, protože my ženy tolik jako, samozřejmě nechci házet všechny ženy do jednoho pytle, ale já třeba vůbec silná nejsem, takže já bych si chtěla pořádně vyzkoušet nějaký třeba bojový sport.
0: Super. Hele, já mám na to takový průzkum, který nedávno proběhnul, jo. Tam bylo, jestli se nemýlím, nějakých 300 milionů vzhlédnutí, jo, lidi se doslova do písmene zapojili. A jak tohle to dopadlo, jako co by muži si chtěli vyzkoušet a co by ženy si chtěly vyzkoušet, tak na to si rozhodně počkejte, tohle stojí za to a uvidíme, jestli se trefíš ty, jo.
1: No, uvidíme.
0: Jestli to tam bude.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Časy, které milujete, také Inuš a Aleš s vámi, a já jsem říkal, že tady se podíváme trošku do jiného světa, takového to méně normálního, kde bychom si mohli na jeden den vyměnit pohlaví, co bychom udělali jako první. Jenuš, ty už si to zmínila, klidně připomeň.
1: Já už jsem to tady zmiňovala, já bych si, Aleši, ráda vyzkoušela něco, co jinak nemůžu, protože na to nemám dostatečnou sílu, takže nějaký bojový sport.
0: Jasně. Teď ale jak to vidí svět, jo? Takže podle průzkumu by to tam asi nebylo, jo, protože tady se píše, že 50%, skoro 60% nás mužů by chtělo jako první zkusit, jaké je to nosit podprsenku. 34% žen by se šlo podívat, jaké je to být v mužské šatně. Schválně, jo, šla byste si tam na ty pivní keci?
1: Ne, já asi ne, Aleš, já jsem taková konzervativní, to asi ne.
0: Hele, a na TikToku byla tahle ta debata, pokud bych byl žena na jeden den, jo, pozor, 300 tisíc se zapojilo, 300 milionů lidí, ne tisíc, 300 milionů lidí se zapojilo, no a většina mužů, jo, tak to začínalo slovy, OK, první věc, co bych udělal, je rychlý běh na gendu, protože tohle není určitě normální, jo, to se tady doslova píše. A v roce 2019 potom proběhl experiment, kde se skupina dobrovolníků tedy vžila do rolí opačného pohlaví pomoci virtuální reality, jo, a výsledek, mužům trvalo v průměru asi 6 minut, než začali panikařit z podpadku, a ženám 4 minutky, než si začali hrát s knírem. No, nevím, ale já se vsadím, že kdybychom po těch 24 hodinách toho opačného pohlaví, kdybychom si to zkusili, tak by určitě zaznělo, tak tohle už nikdy.
1: Já si myslím, že určitě, ano.
0: Tak víš co, jdeme zpátky za muzikou, hity, které milujete. Jo, a počkejte si určitě na Milana Gelnera. Za chviličku je tady z horoskopy a jsou na příště týden. A to se šikne, takže zůstaňte s námi.
2: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
3: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. No, nevím, jestli to máte podobně, ale já, když přijde Milan Galnár z horoskopy a jsem třeba u rádia, tak okamžitě jde volume doprava. A já mám takový pocit, že se to často vyplní, to, co říká. Nedávno mám tady takový příběh, taky jsem hrál na jedné oslavě a přišla řeč právě na Milana Galnára i na slova. To není možné, jak to funguje. On se vždycky trefí. Tak skválně, jestli to opět vyjde. Milane.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne by měl proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme u mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Střed týdne by už měl být příjemnější. Zdobit by nás měla akčnost a dynamika, což bude důsledek zvýšeného přísunu energie. Problémy budou především v milostných vztazích. Konec týdne bude zase o něco dramatičtější. Na pořadu dne bude opět rozbouřené prožívání emocí provázené jejich výbušnými projevy. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnár.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Přátelé, rád s Inuš pozvou na IFK European Korfball Champions, který se hraje od 16. do 24. října v Prostějově, o Trekovicích a také ve Zlíně, a více informací na korfball2026.cz. Takže na to mrkněte, pokud je to takzvaně vaše krevní skupina. A Inuš, byla jsi někde na Hlučínském jezeře?
2: Nebyla, Aleši, zklamu tě, já jsem se na Ostravsko přistěhovala teprve nedávno, takže jsem neměla tu možnost, ale budu ráda za doporučení.
1: Hele, tak to bude pro tebe velká výzva, já s ženou chodím pravidelně, úžasné jezero, obejít toto jezero je kolem 7 kilometrů, takže to zvládne skoro každý. Pokud jezdíš na inlinech, jo, tak ta trasa lemuje vodu a jezero, tak má kolem 5 kilometrů, to se taky dá, jo. Ale víš co, my jsme to teďka vychytali asi tímhletím způsobem, že my si tam vždycky, když dáme tu, já nevím, tu sedmičku, nebo jedeme na brusle, my se natáhneme deku a máme nějaké jídlo sebou a my si tam třeba dáme večeři nebo svačinu, ale se hezky takhle u vody, totiž makuje. To je prostě nádhera. Jinak v areálu také venkovní posilovna, lezecká stěna a pro děti trampolíny. Já tomu říkám ráj na zemi. A cesta k tomu, jak vyčistit hlavu. Doporučuji i tobě, že jo, s přítelem, co? Kdybyste tak jakože štěrkovná?
2: Já si myslím, že tip na ideální rande je na světě.
1: Paráda, tak a vy, pokud třeba nemáte na odpoledne nic, tak tohle vás určitě bude bavit. Jinak zpátky muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
3: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
4: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas, váš víkendový parťák, co slibuje počasí, tak zítra, tedy v pondělí, oblačno až polojasno, k ránu hodně nízké teploty, 2 až 7 stupňů, no a potom odpoledne naměříme 13 až 15 stupňů. Jinak bude 14 hodin, a takže pomaličko startuje hudební speciálka Rádia Čas, to znamená Music Box, a dneska to bude zpátky do 90. let, tohle si rozhodně nenechte ujít. Pohodový víkend s Rádiem Čas.
1: Majerpreu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpreu.cz.

0: práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
4: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
3: Ale prosím, ale to děláme oba.
4: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, ale vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
3: Ej, ale vidíte, a to mám každé ráno, jo.
5: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
2: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Vítejte u speciálního hudebního návratu do 90. Music Box Rádia Čas. Dneska 90. na plné pecky. Jsem Aleš Škobal a společně si dneska připomeneme ty největší hity, které budovaly na tanečních parketech, v rádích, na discích, prostě po celém světě. Začínáme energickým hitem Rhythm of the Night od italského projektu Corona. Tahle taneční pecka v sobě nese takový typický eurodance zvuk počátku 90. let, kdy kluby začaly ovládat techno a house. Jinak v Americe tehdy začínala éra Windows 95, no a poprvé jsme poznávali internet. Hned na to nás čeká Bobby Brown a Two Can Play That Game, který byl takovou klíčovou postavou nové generace rock and beat. Jinak v 90. se začaly prosazovat rap a rock and beat a to byla taková, a já řeknu rovnou, doslova hudební revoluce. Zároveň to byla doba, kdy ještě televize byla hlavním zdrojem zábavy a YouTube a streaming byly sci-fi. Tak na Rádiu Čas sladíte Music Box a jak vždycky říkám,

Speciálka dneska servíruje megahity 90. let a teď to bude hvězdná The Quilt s Think of You. Získala popularitu díky typickému klidu a jednoduchosti Eurodance. Hit se hrál v době, kdy začala expanze mobilních telefonů, které byly ještě velké a drahé, ale představovaly budoucnost. Do zadní kapsy bychom ho rozhodně tento stroj nenarvali. Tak a když 90. tak i Vanilla Ice a kultovní Ice Ice Baby. Je to jedna z prvních rapových pecek, která prorazila do popu a rap si řekl o své místo ve světových hitparádách. A ještě musím dodat, že tento hit doprovázely videoklipy plné extravagantních čepic a tanečních kroků ve stylu breakdance. Pro mládež tehdy novinky a absolutní pecka. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to 90. na plné pecky. Tak je rádia na plné pecky. Jedeme dál s rádiem Čas.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Music Box Rádia Čas má dneska nálepku 90S. Pamatujete skupinu Black Box a jejich Fantasy? Je to typická italská house muzika, která nás v 90kách dostávala do varu. Hit se hrál v době, kdy VHS recorder byl a řekněme ještě domácí klasikou. No a začaly se prodávat první DVD přehrávače. No a další 90ka, která nestárne, Labuš a Be My Lover, byla jednou z nejdůležitějších skladeb Eurodance scény, která vedla k masovému zájmu o taneční muziku. No, byla to doba, kdy se rodily MP3 a klipy měly obrovský vliv na úspěch písniček. Prostě kdo neměl videoklip, jako by nebyl. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Box Rádia Čas. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
0: Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
3: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes v něm 90ky na plné pecky a teď to bude Laidback a jejich Baker Man. Oni jsou zajímaví tím, že jsou považováni za průkopníky chilloutu a elektra v době, kdy techno začínalo nabírat na síle a MTV dávala klipy po celý den. No a další legenda, 90kové éry na scénu, skupina Roxette a Sleeping on My Car. To byl takový mix rocku a popu, který doplňoval taneční vlnu. A tohle ještě musím k 90kové éře dodat, začal rozmach digitální fotografie, později si, no, digitál, že jo, co si budem, podmanil i muziku. Tak jedeme dál na Rádiu Čas, ladíte Music Box a dneska je to 100%

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm dneska 90ky na plné pecky. Tohle je další megahit Rádce, Fred, Ani to sexy. To je song, který je vtipný, sebevědomý a je to parodie na tehdejší popové hvězdy. A propo, právě v 90kách byly módní přehlídky fenoménem a designéři a modelky doslova ikonami. A do téhleté doby přišla skupina Spice Girls z Wannabe, tehdy symbol Girl Power, tedy silné ženské energie, která rezonovala s mladými lidmi v době, kdy začala vlna emancipace a posilování ženských práv. Music Boxu Rádia Čas dneska 90ky na plné pecky.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: čas.
1: A jdeme do finále, takže to chce zásadní 90-kový hit a už ho mám. Prince Ital Joe United, který spojil reggae s popem. A propo v 90-kách se výrazně rozšířil fenomén hudebních festivalů. A když zásadně hity 90-ek, tak i Snap a jejich rytm The Dancer. Mega hit stylu Eurodance, hit, který dodnes udržuje taneční parkety v pohybu. A ještě něco, v 90-kách jsme začali znát GPSku, takže nejen technologie, ale i muzika změnili svět. Já doufám, že jste si zazpomínali na dobu plnou energie, nových možností a jedinečných hudebních zážitků. Od Aleše Šklubala ahoj příště, a to v premiéře v pondělí po 18. hodině a v repríze Music Boxu v neděli po 14. Budu se těšit.

0: Music Box Rádia Čas. Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radiočas.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carirea, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, tady jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Vitamíny a minerály jsou v našem jídelníčku něco jako orchestr. Každý hraje svoji roli a když tam něco chybí, tak se ta harmonie našeho těla jaksi rozpadá. Jedním z nenápadných, ale dost klíčových hráčů je zinek. Nepotřebujeme ho sice v obrovských dávkách, ale bez něj se náš organismus necítí tak úplně ve formě. Zinek podporuje imunitní systém, podílí se na hojení rán, ovlivňuje kvalitu vlasů, kůže i nehtů a je důležitý i pro správné fungování metabolismu. Zinek si naše tělo neumí vytvořit samo, takže je nezbytné přijímat ho z jídla. Zinek najdeme například v mase, mořských plodech, ústřicích, ale i třeba v rostlinné říši. Dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, ovesné vločky a nebo třeba luštěniny, tak tam všude se zinek nachází. A co dokáže tenhle minerál třeba konkrétně právě z naší pleti? No tak na to jsme se ptali dermatoložky Barbory Jankovičové.
2: Zinek je klíčový minerál, který má mnoho benefitů a výrazně se podílí na zdraví naší pokožky. Díky svým protizánětlivým vlastnostem zmírňuje podráždění a začervenání, což vždy uvítají mý pacienti s akné a také exematici. Podporuje regeneraci buněk a urychluje hojení drobných ran a jizev, což přispívá k hladšímu vzhledu pokožky. Zinek také stimuluje tvorbu kolagenu, což pomáhá udržovat pevnost a pružnost naší pleti a tím podporuje náš mladistvý vzhled. Nejlépe střebatelná je organická forma zinek chelát. Takže pokud chceš zinek využít na maximum, pořiď si jej v této formě. Zinek je prostě must have mezi doplňky stravy pro zářivou pleť a nejen to.
1: Nejen pro zářivou pleť. I když zinek není minerál, který by se skloňoval tak často jako třeba železo nebo vápník, tak jeho nedostatek se může projevit dost nepříjemně. Zvýšená náchylnost k nachlazení, pomalejší hojení rán, zhoršená kvalita vlasů nebo nehtů, to všechno můžou být signály, že bychom mu opravdu měli věnovat větší pozornost. A kromě toho se nedostatek zinku může projevit i zhoršenou koncentrací, únavou anebo oslabením imunity. Tak se zkusme zaměřit na potraviny bohaté na zinek a naše tělo nám za to rozhodně poděkuje.
0: Tak teď už to víte.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Optika Patria v centru Mišsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
8: Ty byli dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
7: Ale prosím, a ty to děláme oba.
8: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
7: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
9: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
6: Rádio Čas.
10: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
2: Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity.

0: Fity doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
4: Bude psem dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
3: Ale prosím, a ty to děláme oba.
4: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
3: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
5: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
2: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: vrata, markízy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Ty byli dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba.
2: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

www.projekt.cz a jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. www.mojepneu.cz

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Bude přijde dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba.
2: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity,

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Ty byli psemi dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba.
3: Jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Čas. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Jsem dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a když to děláme oba.
3: Jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Radio.

které milujete. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internetem na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, ty byli dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba.
2: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: si, a teď to děláme oba.
1: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená. Vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
0: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
2: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Radio

0: Radio Chess. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou dechu dej.
0: Hity, které milujete. Radio Chess.

0: to potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Rád.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Třeba! No.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Rádio.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.